0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Poletie, je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostite.
4: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.
3: Radio In, večer.